0: Gio, mirči vecliš nam zaspiva 5.20 a netko sa šice nastupič, chceme športovač.
1: NDR Sakska, serbski rozvoz, šport.
2: Prini serbski supercup starobnije klasy Modžine D je športová jednotka Kruščice piatk ve obvuku športového svedženia převedva. Jadwiga Richterová zamovita za kopanský dorost SJC.
3: Sme so jara veseli, že sme opravdu všetky 5 serbské mužstva za to dobyč mali. Vobdeli sú so Radvo, Nevilčice, Pančice, Kruščice a Ralbice. A tuniorový modus by každý napřečo každým, dokud jsme nerovnou ličbu měli, tak jsme se rozsudili, že každý napřečo každým reje, pět nač menšiny. A s tím jsme na konci měli dobyčore a to by SJ Nebylčice.
2: Kompliment ze stron zamovitých SJC sudnickému kolektivy Metody Paulike, Ludvíky Jakubaši a Matejovej Grubory. Koparske výsledky mužojo Vyša Liga a Krajna Liga. Jednota Rudolstadt bude sa Budešin 0-0 a Drežďanský SC, to je celku, ktorým šraje Horčan Damian Jork, je přečivo FC Grimas 2-4 podležal. Za DSC by to by druhý re hižo druhá porážka. Vokresna Vyša Liga, zazbyhové dobeče 3-0 svečachu 5 kvečor Ralbičanci Sokolio Kruščicach. Rota celichu Niklas Schneider, Alexander Wauda a Richard Schneider. V samstnym času doby cuk post Germanie Budešim přečivo zastupnictvu z horného kraja Šprevia ze 4-2. Za poštuniku by jedna rota rodžene pančan Klemens Mechela celiu. Rakece Malešece 2-2 a Hore Kulou 3-5. Ra na orách bez dobom na rotách najbohača. Vobaj koparský cukaj Radvorský a tyž Nebelčanský staj ve okresní líze štafla 2 s nerozsudným úsledkom 2-2 startovavoj. Hosčo z Radvoria miachu minak ale trochu zboža. Najprede by Marlon Wenzel 1-0 celiu, potom hosčičelo ište do přestavky Runa 2-1 z Viertnechu, doniž minakaučank 2-2 ze samorotami Nievu Runa. Nebielčenio na kvadachu doma zastat k 0-2 přečivo hosčom z Váza, rota za SJN celištaj Jonas Kraučík a Florian Domš. Marina Vizda TSV Počnica 0-4 a SJ Kruščice druhé mužstvo FSV Wute 1-1, za Kruščanou by Mato Gisvok 1-0 celiu. Športový pokývaj ište od popodňu pečich převedže so dženca v Mivočicach vůlke zadkula bičfinále a od večera na posedmých raje v Ralbicach stará kopanská garda Soková Ralbice Horky přečivo starým knězám vojerovského FC.

0: Lietšo. A što sluša za vas, k pravemu lietšu?
1: Mi sluša k tomu kupanje, grilovanje.
2: A čo podobí boč, a hej, veľa veselá meč.
0: Dobre ranie, přeje vám Serbský rozvoz.

0: Prenie šulski džen, prenie džen, nová týdženia, pondželu. 17. augusta, na pošešči, što dáva nového?
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderutová.
2: Dobré ranie. Na 5 serbských dalevedúcich šulách budyskim v okresu startuje dženca podobne veľa džičí do 5. letníka kajš loni. Andrea Kišcu nás nadrobnosťami.
3: Po aktuálnych líčbách krajného zariada za šulu a kubvanie je ich na 4 serbských vyšších šulách a na serbským gymnáziu Budyšinie dohromady 186 šulákov a šulerjov, loni bie ich 189. V Rajvicach stúpa líčba od 20 na 28 a v Radvorju od 38 na 44. Nešto menej dzieci 5. letniku je plno tomu ve Voklecach, 32 miesto loni 36 a na serbskej vyššej šuli v Budyšine 22 miesto 30. Na serbskom gymnáziu v Budyšine majú v cioch riadoniach 60 šulokov a šulerjov 5 menej hač loni.
2: Vo sebe jasne stúpa ličba šulerjov a šulerkov z Orelským v okresu na vyššej šuli Nemsko-serbského šulského komplexa Slepom. Tam započne 63 dzieci cioch 5. riadoniach loni bejich 6 a 40. Přepytowanie po wohoženju budyskeho towarstwa Jiwain Jin przez dreje prawicarsku skupinu januare 2025 je so bez wuslitka zakonciło. Kajž statne rečnistwo ze Zorelca zdzieli, nie su so žani w obdzieleni skučičeljo zwieščić moli. Tež nadpad na osoby przed budyskim wodzinskim klubom Kurti juliju 2024 so dale nie przepytuje. Tež tam nie sú moli žanoch skučičelu vusledžič. Při nadpadže před 2 letoma je pozdatne pravicarska skupina 2 osobe zraniva. Niedže 800 posta hosči je včera na zelovú nedželu do Zeživinskie a zelovie zárode kloštra Marinie v Zdopančicach Kukove přikvatalo. Kež tamniša mišterská zárodnica Antje Majzorová na naprašovanie zdželi, bieme s opetuarimi lica skýre viace ze šelakých končín nemskie, hač domorodnoch. Na zelových a regionálnych výkách poskyčích u výkovárieho miestru im vince, mydva, volie a čaj z domiacich zelov. Kultúrne v obrubi popudňo miestru im serbský folklórny ansambl Vudvo. Zelovú nidželu zárodže kloštra Marina Vizda zakončíšu s ekumeniským nešporom, stachanským farariom Vitom Šapanom a superintendentom Tilmanom Popom. Ružičanske vesne towarstvo při Marini Studničce je včera po nešporie ponoveniu vesnu towarstvu Rumnošť vesňankam a vesňanam přepodalo. Minenych 3 miesacach sú čvonky a čvonojo towarstva zhromadne z vesnej rádu stvú s pomocou spichovanských sredku z regionálneho budžeja, regionálneho managementa honio Vúžiska hola a hatl zanirovali. Voni čežišči, ponovenia, bešte akustika a bezbajarnošť. A to bych upovešče, kýž namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Heute je dženca ráno trochu turbulentne. Tu vysky a rímania Budyšine. Tu kvílu pváči tiež zovánuja předselnými rímaniemi, dešom a krupami dženca budyským v okresu. Poždišo môže sa tiež trochu slunca pokazať a to šopši maximálne 22 stopňach.
0: To sa nech poranie za ríma, za tiež šulste nováčce a šíce šulorio a vúčorio s časom vatúča. Bviska so tež na drohách Vujky Prašak? Nie, tam je všetko svobodné. Bviskače tu žané systémy nemám, jeli mače pokyve za nás. Dželčie nám ráde telefonice, Budyšin 730 400, aber tež ráde přes našu dámotnú app MDR Serbia, tam čaká na vás naša četová funkcia. Hebak přejeme všetkým dobrý start do nového dňa, do prvního šulského dňa.
1: Serbský rozvoz.
0: Dobrý start, přejeme Bettina a Jakub. Každý Steffen Kostosz, Jesu Vostalite, 5 po napo 60.

0: 5 hodzin 9 a 30. No a lidmaštu je generácie, viacore generácie modostne chučne tak vobľivou, kajš je to Achim Brankačk činiu. Rodžene 21. augusta 1906 a 20. Tak svedčíme nekotrých dňach jeho 100. posmiatne narodniny. Simon Hiduška je nám včera hižo vopšilne vo jeho živeniu a skutkovaniu povedal, k tomu je so rozmovial z Rezu Šinovi, nedešej direktorku Serbského gymnázia, kýž je Achima Brankačka ze všelakých stron tiež zeznava. Tu je krutký vúrysk včerašeho nedženého vúsovania.
1: Skoro 5 let česatku stieše Achim Brankačk před Radvorským korom meja. Žiatna često je na 50, je on dirigentský kiež kvot Júria Vínaria pševzal a si on hač do leta žiatna često 98 zďažal. Jako dirigent je Brankačk vedžal, kotre metódy ma pola dorosčených vúživač, zobe pravie vysokú kvalitu skora čapač mou.
2: Von ihr wieder so wie und das so nicht dort bitte für mich so und der bi gute but alle von ihr schätze bei meinem sagt da und ich potom drode da gebrei und na ja wem so ich über mutzni so ich über zu den jolly eine gehste pinde zu dwe aber dwe aber die na das wuchwane no hai da we ja wo ja we posat kutzle wische ja nur rolo rau
1: prai risa chenoa gischete de kurie spewa. Skoro runočasne je Brankačk tiež kôprinie serbskej kultúrnej brigády, ako dirigent pševzal. Žiatna čisto cia 50, ako by brigáda runie hakle 4 leta stará. A potom hač to žiatna čisto 88.
2: A když je on stav pred brigádu, no aj, vôde bo krúte, dorazne, ale vôde tiež, když sú potom v úprave boli, no, tam je on s tými holcami šosob učinil, so s nimi meril a tak. Also, tam je on upravdžen hinaš, jen poradne čovjeski pača tým šulerem namakao, abo meu a šulere tež jemu.
1: Jedna z viele zaslužbu Achima Brankačka by, zo je so stajne o to starav, zo so korove spivy tež naravaja a vusivaja. Šako bych u jemu nimo spivania, tež so dale vuvivace techniske možnosti vedome.
2: Wenn ihr sam aktivne schak narrechau rozwas abo stüche bo so do bis so da do bis so narawat napsikwa du bische potreba kirlusche narawat no hai ja wenn das man mo wedobroschit sach narawali we kapauze we rojinche dokisch bische potreba atak hai wenn ihr video und potrebu abo jesi dau preich so je da hat da ja treba aber nun du dich chinio. Pani on to opravdu aktivne sam organizoval, zo môže sa vystaviť narovať.
1: Hišče dženca čerpaja tak rozvosovnice, korovi dirigenča a vúčerio, ale tež serbsce vedomostnice a staviznario z toho, štož je Achim Brankačk za čas svojho živenia stvoril abo nastajil.
0: Aj slyšeli sme vúriesk z čerošeho nedženého vúsevania k Achime Brankačke skvadnostne jeho stotých posmiatných narodnín, štož to nie slyšal to zapas a chce vo jeho živeniu a skutkovaniu viace zonič kompletne vúsevania. Namakače dženca by od dňa na našich stronách internetče, našej dámotný app MDR Serbia a tiež so vie ako podcast v ARD Sounds. No a piatk, 21. augusta, ešte potom vútrobne vítaní do Radvoria pri tamnišej starej cirkvičce sa vopomienská táfla odkruje, ktorúž sú ponovili, ko meja preproša a tiež nedom ništo tomu zaspiva na česť dôletného dirigenta Kura. Piatk, pečich Radvoriu, to buče. No a što su dalše pokyvy. Do dženstnýšeho dňa, do nového týdženia, nedom to vám přeradžu tu serbským rozhlasu.

krótko po cibilki na šeštie. Dženca so zaso za bulom honi vujki finale zatkula beachvolleybulu v jeturu Miločicach. Dženca vod večer sedmi so tam za bulom honi a zajemci so tež vizo vutrobne vitani rone takaj šmustva, ki su so za to přizivili. Štujš se so na kubanski jizbe domovinskije skupine Michała Hornika vobdjelič do Vjelceja, do Zbokomorova, tam so slabo do Brunicove jame podač, može so išče hač do Dženzniševo za vonu kubansku jizbu pola župe Michał Hornik přizjevič. Z dypkom starta do nového šulského leta je od Dženzniševo vúžeska vúžiska kupy ve Vojorecach zavrena a to išče hač do konca mesaca. Týždy sú nekoci šulorio zhrudni z odebe dženca zaso do šule, je dženca zaso vesva punčela Happy Monday Budyšinje, dženca pod heslom Môj, tvoj, náš Budyšin k 25. ráze. Chci ťa pokázať, kak písané a riane naše miesto je. Z dobrý hudbu a v ústajencu. Od 5. do 7. a to na námieste pred Michalskej cirkviu. Mordžina dopredka, reka přichodnú sobotu, to sú zajmce mordžostní na Powerserp do Nuknice vitani. Přidoče rade váš mordžinský klub, rejovanskú skupinu abo přečeský klub, celé jednore přes Instagram pola serbského mordžinského tuvarstva Pauka. Pečo mili so tola namakač, jedne mústve sobotu, sobotom vubiedžovanie na pocioch záj a potom je riana afterparty při Kopšinjanským rodžišču.

G svoj puč, dženca zaso šulski puč vod džencnišo dňa. Dženca je prilí šulski džina, to je nás docpiva Riana Powisč, direktorky vyššie šule v Oklecach, Diane Šoučineje. Ona přeje všem šulakam a šulariam zajímavé a úspěšné nové šulské leto. Vodkandým riadoniam dosť mocou za šitke vúžadania dajkeho posledného šulského leta v úspěch při půvaniach a vyzatýž dobré ideje za puče do příchoda. No a piatým letnikam, a tyž šulským nováčkam, mnoho čipnoty a za všetko nové, tyž všem zromadné veselo a zmužitosť so na puč podač, prašenia staječ a za najlepšími vústetkami pytač. Mene všetkých vúčakov a vúčerjov chcú razprájč. Cibé jahone v Úžice přije tiež starším riane doživenia a vokomiky šujským leče 2006 a 23 a 7 a 23 na spomožné zromadné dživo s vujkým vúvakom. A ja to by za tiež všetkým šujským nováčkam, to je tola riana motivácia do dňa. Bettina a ja so přičam převošo rády přízam k nemoj a nedom preradžimoj tiež starším a šudariam, što vás očakuje nového tutým šujským leče. Šako je tiež nových pravidlov. Viac o tým nedom tu, serbským rozvosu.

Walk v serbskim rozvoju sú 6 hodín 12, či jedni sa vesela, dámy praja, ach škoda, to by tola riadne prozínsky čas, tiež starší to rade praja, tu by celé spíšne nimo, ale nemôžeme to zatajiť, dženca je pri nišujský džen, to reka tiež za vúčerio, za so čas, za vúčovanie, a oni maja tiež dom kručíše pravidva, kruko maj vo sebe, štož nastúpa téma šmuratko. To však je kujža šula zasadne sama rozsudžila, kak na tutem polu jedna, od džencnišeho pak pláči na všetkých šulách šmuratko do Tobovy. Na vyšších šulách a gymnáziách tiež zasadne za šulorio hač do 9. letníka, tak kultusuje minister Konrad Klemens. Šmuratko smie sobu do šule haj, ale má so potom tiež v přestokách do Tobovy sunič, kýba zvučo vúživanie hodžinie dovolí, abo nastroj je sam ma tiež dla medicínskeho razu vážne a trebne za šularia abo šularku. Nie je to zakaz, ale vusvobodženie. Tak Klemens pred krótkým v podcaste, tak so koncentrácia a tiež direktná vúmena v přestavkách mez šulariami podpieruje. Starší dre budú tému tam zahešte přivosovač. Ale téme kaž kumštna inteligenca abo mediová kompetenca raje te tež dále vujku rolu, za to je ministerstvo samo tak mienované mediové pas na noista, ibo no to sme čipni, što nám šulerio přichodných dňach a týdňach o tem rozpravia, što sú tam nazonili, što ich tam očakovalo je, to sme tež čipni. Tu všetkým dobre start do nového šulského leta. Nedom je Bilk Nasedom.

0: Polícia z G.
1: Sobotu ráno záhe je 18-letný ze svojim oplom ze smíra Lubuša pšijú a kružným vopkáče pola Kotečanského mena z nezbožiu. On zrazu do pobočnie planky zjedže potom kružným vopkáče celé jednore rúne von a prásne 100 metru dále do štoma. On sa nezraní, za to pak jeho 18-letný sobu jedúci Češko, 0,7 promilu alkohola zvieščiču pola mladého šoféra. Nimo toho by on po nezbožu spýtal sa z miest na nezboža zmínuč. Viacore vice po takým zakotrž ma sa netko zamovieč. Vecná škoda 24 000 eur.

A što iš cedženca kolesu, a što mu možu jako cíl miłočice doporučić? Šako je dženca vujki finale, zatkula bič voli buluve ture miłočecach, vod večer peči se tam za bulom honi, zajimce su vutro ve vitani a zatkula vod večer vosmich live rozpravja. Z dybkom startom do nového šulského leta je votečenca Vúžiska kúpe ve Vojarecach zaurená a to hač do konca mesaca. Tež ty sú šulore trošku zrúdni, zo zobia dženca zaso do šule je dženca zaso ketro vesu a punžela. Happy Monday, Budyšinie, dženca pod heslom Môj Tvoj náš Budyšin. K 25. ráze chci ťa dopokázať, že je miesto Budyšin písané a prevšoriané z dobrý húčbu a tiež v ústajencu. Dženca k 25. ráze od 5. do 7. na námestče pred Michalský cirkviu. Jutze je gmenská rada, bo sa skáčuje gmenská rada ve Vujky Dubrave, od večer na po 7. diskutuje tam radičeľo, no a vobedlerio a zajímce sú tiež k tomu vútrobne vítaní. Mordžina dopredka. Přichodnú sobotu sú zajímce na Powerserb do Nuknice vítaní přizvuče rade váš mordžinský klub. Rejovanskú skupinu alebo prečeský kru přes Instagram podľa serbského mordžinského tovarstva Pauka alebo při tamnejším mordžinským klube Nuknice Nupra. Oni rekajú tam, pečo milí znamenša jedné mústve byč, přeco tyž jedna žona sa podľa haja sobotu, potom je vúbidžovaný na pociuch a potom je aftershow party a to při Kopšinjanským rodžišču. Pusto sim tu na Insta, aber dich was rich mir ist.

0: 6.05, a postaje tu je serbski rozvoz, přijde dobrý start, do dženstnýši je punžele. Plány k vutvare fabriky za rozbuchadva na Šecach vybudža dále diskusie. Horní Vúžice pozadk sú investície českého předozača Białosłauk Group, skrótka CSG, viac zahač 100 miliónov euro. Má do stejnišťa biežeč, nimo to je reč vo viac zahač 100 přidatných dživových miestnách Betina.
1: Hej, vo kresný zviac k CDU Budušine so netko svoja imao předseda Štefan Rošek plány vúrazne víta. On vidí tým vážny signál za hospodárske uviče regiona a tiež za industrijné stejnišťo Horňa Vúžica.
0: Ja, z dobom skeč mňa Rošek na dobe stavizne závoda. Naše cáso hýža viace hač 100 pousta lit rozbuchadba a podobné produkty zhotovia. Produkcia za civilne a tiež vojarské zamiery je stejnišťo přes lit desatky charakterizovava, tak praj.
1: Přiším pak sú tiež obmyslenia, ľudže, kritikáre so boja, zo môj rozšírenie produkcie region silnejšo do fokusa vojarských konfliktov sunič. Rošek praje k tomu, te starošče milí so kutne brač, diskusia pak ma so vycunie a tiež na základe faktu vesť.
0: Aj na zavokrezného předsedu CDU, že je to dla voto šance a rizika vycunie votvažovač, von předtým bánuje debatu jiničce na prašenie redukovač, hač môa sa také stejnišťo s možným vojským cílom stač. Neodvisne od politického hodnočenia zvostane pak sa tiež riec plány naše cach vybudža přivosovanie a zdrom kritiku, diskusia sa prichodže stejnišťa regiona tuž, tiež nás dále zabiera a vedzo chceme vo dalších vujčach tu serbským rozvosu informovač.

Rošu poladaj Konrad Zajna, sidom hodžin, nedom cínače je a kajka byto senzácia letušich európskych mištostvo púaniu Parízu, stanošče si to tež vobladali sobotu, jako je džiatnač letne Johannes Liebmann na 1500 metrov púaniu nové svetové rekord. Kort nastajum. Rune Hakle je maturoval a mesac a nešto viac týdenio potom nový svetový rekord nastajum. Džiat načletný talent a gajky to vukon bie 4 sekundy spíšnejší hač starý rekord. Televízii by po takým jasne vidieč, zoby do žoutie imaginárne linie, kýž tak prajne toto svetový rekord, no pokáza po bazenku jezdil, môžeš rec, a púval a dopúval. Zatiaľných sičach sú sa nekoci sama prašili, hač dreje smu a netko tiež skončný raz dojeva. Tak vujky by je časový plus džiatnač letného, kýže si na 1,5 kilometrach vizo s votostým vúdobým. Celko netrebaše za to 14 menšinov a 6,23 sekundov z vota medália 4 sekundov, što je obchodže hoborská distanca a hoborská zuma spíšnišo. Hač stary rekord. A to by hižo druhá medália za džiatnač letného na 800 metrach by tiež najspíšnejší a je tak tiež si tam zvoto vúdobil nový rekord, pak tam nážel nastaju neje. Tu išmime so přes dalše riane voko Miki z Nimeselič při svetových mištostvách, aber tiež při olympijských hrách. No až to sú serbsi športovci konc týdenia všetko vúriadného zmištrovali. Jan Rehr nám nedom o tom rozpravia tu serbským rozvosu, Bidl Knavosom je, nám zaspieva netko mezinárodná vumioča Ariana Grande, kýž je připovedživa, chci netko napríklad z přestavku činič a so vážnym vieckam živeniu vinovač. Ale nám ešte raz zaspieva tu serbským rozvosu.

0: MDR Sachsen, Srpski rozhlas. Šport.
1: Prvni srpski superkup starobnej klasy Modžine D je športová jednotka Kruščic piatk ve obvuku športového svedženia prevedla. Jadwiga Richterová zamovita zakopanský dorost SJC.
2: Sme so jara veseli, že sme opravde všetky 5 srpské mužstva za to dobyť šmili. Vobdeli sú so Radvo, Nevelčice, Pančice, Kruščica a Relbice. A tuniorový modus by kožo napřečo kožnem, dokud jsme nerovnou ličbu měli, tak jsme se rozsudili, že kožo napřečo kožnem reje pět nač menšine. A s tím jsme na konci měli dobyčore a to by SJ Nebylčice.
1: Kompliment ze stron zamovitých SJC sudnickému kolektivu Metody Paulike, Ludvíky Jakubaši a Matejovej Gruborej. Koparske výsledky mužojo Vyšša liga a Krajná liga. Jednota Rudolštát bude sa budešin 0-0 a Drežďanský SC, to je celku, ktorým šraje Horčan Damian Jork, je přečivo FC Grimas 2-4 podležal. Za DSC by to by druhý re hižo druhá porážka. Vokresná Vyšša liga, zazbyhové dobeče 3-0 svečachu 5 večer Ralbičanci Sokoli o Kruščicách. Rotacelichu Niklas Schneider, Alexander Wauda a Richard Schneider. V samstnem času doby cuk post Germanie budešim přečivo zastupnictvu z horného kraja Šprevia ze 4-2. Za poštunikou by jedna rota rodžene pančan Klemens Mechela celiu. Rakece Malešece 2-2 a Hore Kulov 3-5. Ra na orách bez dobom na rotách najbohača. Wobaj koparski cukaj Radvorski a tyž Nebelčanski staj ve okresnej líze štafla 2 s nerozsudným úsledkom 2-2 startovavoj. Hosčo z Radvoria miachu minakale trochu zboža. Najprede by Marlon Wenzel 1-0 celiu, potom hosčičelo hišče do přestavky Runa 2-1 zviatnechu, doniž minakaučank 2-2 ze samorota minjevu Runa. Nebielčenio na kvadachu doma zastatk 0-2 přečivo hosčom z Váza, rota za SJN celišta Jonas Kraučík a Florian Domš. Marina Vězda TSV Počnica 0-4 a SJ Kruščice 2. Mustvo FSV Ute 1-1, za Kruščanou by Mato Gisvok 1-0 celiu. Športový pokývaj hišče od popodňu pečich převedže so dženca v Mivočicach vůlke zadkula bičfinále a od večera na posedmých raje v Ralbicach stará kopanská garda Sokova Ralbice Hórky přečivo starým knězem vojerovského FC.

0: denn hier? Na, was mich? Noa steuer nur ho. Na, schi domi is nir. Da wir Bettina.
1: Serbski Rosvus. Povestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Na peč serbskih dale vedúcich šulach budeskim v okresu startuje dženca podobne veľe dječi do 5. letníka kaj šloni. Andrea Kišce nás nadrobnosťami.
3: Po aktuálnych líčbách krajného zariada za šulu a kubvanie je ich na 4 serbskych vyšších šulách a na serbskym gymnáziu Budešinie dohromady 186 šulakov a šulerjov, loni by ich 189. V Rajbicach stúpa líčba od 20 na 28 a v Radvorju od 38 na 44. Nešto menej dječi 5. letníku je plno tomu ve Voklecach, 20 miesto loni 36 a na serbskej vyšší šuli v Budešine 22 miesto 30. Na serbskym gymnáziu v Budešine maja v cioch riadoniach 60 šulokov a šulerjov 5 menej hač loni.
2: Vo sebe jasne stúpa ličba šulerjov a šulerkov v Zorilskym okresu na vyššej šuli nemsko-serbského šulského komplexa Slepom. Tam započne 63 dječi, cioch 5 riadoniach, loni behých 6 až 40. Niedže 800 posta hošči je čera na zelovú niedželu do Zeživinskeje a zelovie zárody kloštra Marínie v Zdopančicach Kukove přikvatalo. Kež tamniša mištorská zárodnica Antje Majzorová na naprašovanie zdžili, bieme s opetuarimi lica skýre viace ze šelakých končín nímskeje hač domorodných. Na zelových a regionálnych výkach poskyčíšu výkovário miestru im vince, mydva, volie a čaje z domiacich zelov. Kultúrne v obrubi popudňo miestru im serbský folklórny ansambl Vudvo. Zelovú nedželu zárodže kloštra Marina Vizda zakončíšu s ekumeniským nešporom, stachanským farárium Vitom s Čapanom a superintendentom Tilmanom Popom. Přepytovanie po voroženiu budyského tuarstva Jivain Jin přes trie pravicarskú skupinu januáre 2025 je so bez vúsledka zakončilo. Kajž státne rečníctvo ze Zorelca zžili, nesú so žani v obdželení skučičeľo zviesčič moli. Tež nadpad na osoby pred budyským vodžinským klubom Kurti v júliu 2024 so dale nepřepytuje. Tež tam nesú moli žanoch skučičelov vúsledžič. Při nadpadže pred 2 letoma je pozdatne pravicarská skupina 2 osoby zraniva. Ruženčanské viesne tuarstvo při Maríny Studničce je včera po nešporie ponovienu viesnu tuarstvovú rumnosť viesňankám a viesňanám přepodalo. Minených cioch mesacach sú členojo tuarstva zromadne z viesnej rádu sú s pomocou spichovanských sredku z regionálneho budžeja Honjovúžiska hola a hatu zanirovali. Vôni čežišči ponovenia biešte akustika a bezbariarnosť. A to oni bych u naše povešče, kiš namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A tu budušenie je so dženca votrania ižo mocne zarímalo, převeli dešovalo so ište nie. To dženca biehu dňa tajka miešenca vostanie. Stane zaso so s blakami tiež raz mocnišo dešuje a zaríma a to šo mes 19 a 22 stopnemi.
0: A zabvyska so tiež na drohách? Na štyri nás mi drežany Vúžica, mi s drežanami Novým miestom a drežanami Hederavom. Tu už vám dobu a viestu jizbu. Dženca na prvním dňu šule a tež vizo na džencniši pundželi Nové start do dňa. Peč po napu 8 s Bettinu a Jakubom.
1: Serbský rozvoz.
0: A dom pokukneme na džencniši Zatkula Beachvolley bolo v finále Miłoczycach a kotre znate vosobine naše Beachvolley bolo v túre. Tam tež dženca zaso vúladame.

tež na ženský živ. Bunželi, prvným šulským dňuhnu a svonco je sa tež vudrapavo netko svedčinám tu do budeského studia 7 hodín 4 a posta.

0: Zemje su Bože dare tež struota, svojbni, přečeljo, čas. S čim je vas Bůh o sebi obdaril? Jezus nie napomina jenož k češću nošči před Božimi darami, ale dže krok dále a chce, zo bychme so Bohu dověrlivě modlili, počak Bohu pěstovali a z tutoho počaha čerpali, štož k věrnemu živěňu trebame. Komu z vás dá nán, když je ovo klip prosu kamen? So Jezus praša. Jeli potajkým hižo my vieme svojim dětšom dobre dare dávač, čím skýre dá náš nebeský vod svojho ducha tým, kýž je oproša. Dare ducha svätého sú osobite Boží dar. One pomáha nám časnosti Bože púče spoznač, zo bychme niede k nemu dojšli, zo nebe nás ničo hižo vodne odžilivo. Tu iš nech sebi s Božím darom nerekajme, ale vůžíme jun na dobro naše duše a našich sobučujeků.
1: To praj Anna Maria Zaunova ze serbských Bázlic, nadoku a zamobitosti nebečanské vosady, nedom 4 měčiny do 8.

máš jak na 1. mája a já zájem udržení naší iluze ráje. Od tvý modlib zastírám zájem, tvou vírou si klidně duši zasviním a potom tě z toho zas a zasviním. Udělám vše, co ti na očích vidím, za to se nenávidím, za to tě nenávidím. Jsi moje zlato.

0: si můj kat.
1: No a zlaté slunečko nás dženca do dňa víta.
2: Vědro.
1: Věre to by před nekotrými hodinami ještě jinak, to je so uprodže jara dešovalo, samo zarímavo ve Vůžice. Dženca, dále miňate vědro, husto švíle a tež máme rímania, očakujeme maximálně 22 stopňů dženca.

časa menšinu. Po vas mi je čijedni starši so vesela, so raduja skončne. Mir doma, modžina, dorost. Smir zaso do šule. Či tam ni praja, ach škoda, to bych u tajky riane prozine, tajky riane čas, kýž sme zromadne doživili. Škoda, za tebe a šulario preč, ja by ráda hišče dlie. S mojimi dziećmi sobota postarał, postarała, zo môžu z nimi riany šulski čas doživić. Ale šo ničo nepomá prini šulski dzień, to tež reka za vúčorio, je zaso čas za vúvúčovania a maja tež za to nedom kručiše pravidva krukomaj vo sebe, štož nastupa šmoratko. Došak je kojža šula zasadne sama rozsudživa, kak na tutem polu jedna, vod džencnišeho pak plača na šitkých šulach jednotne pravidla šmuratko svuša do tobove. Na vyšších šulách a gymnáziách, vieza tiež v základných šulách, ale zásadne za šulorio hač do 9. letníka, tak kultusový minister Konrad Klemens. Šmuratko sme sobu do šule, ale má sa potom tiež v přestokách do tobove sunič, kýba zo vúčo vúživanie dovolí hodine, abo zo je nástroj snáno vážne za medicínsku vistotu šularia abo šulagi. Nie je to zakaz, ale v usvobodženie, tak je to Klemens pred krutkým v podcastče praju, tak so koncentrácia a tiež direktná vúmena přestavkách podpiruje. Starší dre budú túto tému abo túto téme přivosovač, ale tému kaž kumšná inteligenca abo tiež mediová kompetenca. Na tu tej raje tej dále vúľku rolu, to je ministerstvo tiež hižo vopodstatnivo a počmone, so je tak menovane mediové pás. Centrálne instrument, kýž sú nanoji stajli, no to som čipne. Što nám šulaki a šulorio tuto v pírnych dňach a týdženiach o tem povedaja, kak je sa tuta kázňa, tutun zakojn, môž bozvila rec, netko přesadžiu, ale vizo, za vúčorio a tiež za šulské vedníctvo jasné, to je pravidlo, to plačí a na koncu tiež dere, to sa šmoratko šulské dobole zubí.

0: krasne francuski spiel, leti su serbskim rozvosu. S tym je 8.20 čas za narodninari, a tyž nedom narodninace gratulujemy. Rajnči postro, kvata nitkomenujce do Pančic Kukova, Bedrichec Manželský maj.
1: Přejemy z Božo.
0: A to co Reza, Bedrichova a tyž Beno Bedrich přes vůjky zromadny národnínsky kvěče na kuchynským blíže věselitaj. Reza Bedrichova má dženca svoje 85 a Beno Bedrich svoje 91 národniny. Vele zboža, bože žonovanie, kajž tyž struotu. A lubi svojbni ište dodaja nadal dobru struvatu. Stajn je svunčko ve vutrobe a přeco nadosť ľubých vopetovarjov a pomocnikov, ki so vo vaju staraja, dyž je treba. To přija, si dječi ze svojbnimi z vutroby gratuluja a džakuja so s dobom za ošu přikinosť, čopvotu, pomoc a tyž radu. A čice dodaja išče, vostajn taj, daj kaj vjesovaj a spokojnaj, a dokelž staj, Reza a tyž Beno, kure lipje sobu spivavoj, seda nitko sovi rjana narodninstaka stučka, v pisane kišce vele zboža k dvojnym narodninam dženca do Pančic Kukova.

0: je na Podživečih.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Na 5 serbskich dalewedúcich šulach budyskim v okresu startuje dženca podobne vede dzieci do 5. letnika kaž loni. Andrija Kišce nazna drobnosćemi.
3: Po aktuálnych liczbach krajného zariada za šulu a kubvanie je ich na 4 serbskich vyšších šulach a na serbskim gymnáziu Budyšinie dohromady 186 šulakov a šulerjov, loni bie ich 189. V Rajbicach stúpa liczba od 20 na 28 a v Radvorju od 38 na 44. Nešto menej dzieci 5. letniku je porno tomu ve Voklecach, 32 miesto loni 36 a na serbske vyšší šuli v Budyšinie 22 miesto 30. Na serbskim gymnáziu v Budyšinie maja v cioch riadoniach 60 šulokov a šulerjov 5 menej hač loni.
2: Vo sebe jasne stúpa ličba šulerjov a šulerku Zorilskim v okresu na vyššej šuli nemsko-serbského šulského komplexa Slepom. Tam započne 3 a 60 žiči cioch 5 riadoniach, loni behich 6 a 40. Nidže 800 posta hosči je včera na zelu u nedželu do Zeživinskije a zeluje zárode kloštra Marinie v jezde Pančicach Kukove přikvatavo. Kajž tamniša mištorska zárodnica Antje Majzerová na naprašovanie z žili, bieme s opetvarimi lieca skýre viace ze šelakých konči Nemskije hač domorodnoch. Na zelových a regionálnych výkach poskyčich u výkovario miestru im vince, mydva, volie a čaj z domiacich zelu. Kultúrne v obrubi popodňo miestru im serbský folklórny ansambl Vudvo. Zelo u nedželu zárodže kloštra Marina Viezda zakončich s ekumeniským nešporom, stachanským farariom Vitom s Čapanom a superintendentom Tilmanom Popom. Budyskim v okresu je tu kvílu mnoho češko transportu na drohách po usách popuču. To potrichi tež vo sebe sýpši S100 mes Kamencom a Budyšinom. Pšičina je tvarnišťo na A4 mes Uhonom a Svoniborsču zžili krajný zariad za drohotvar a vopkat na naprašovanie. Tvarnišťo nesmie so vúživač od jezdžidvu, kotrež sú širše hač 3,5 metru. Tohodla dobia tute vúpokazane v objezdky vúživač. Češko transporty zväčša vo sebi ta auto převodžuje a treba ja dovolnosť švod zariadu. Ružinčanské viesne tovarstvo pri Marini Studničce je včera po nešpore ponoveniu viesnu tovarstvovú rumnosť viesnankam a viesnaniam přepodalo. Minenoch cioch mesacach sú čvonojo tovarstva zromadne z viesnej rádu svú s pomocou spisovanský sredku z regionálneho budžeja Honjovúžiska hola a hatu zanirovali. Vône čežišči ponovenia bešte akustika a bezbariernosť. A to one bychu naše džensnýše povesče, kýž namakače cúvom rozmierie tiež cúvý deň na našich internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, Rune, so tu Budyšine svunco, smije rajnče svunco, potom so je so rano trochu zári, malo dženca bivu dňa dali mišinca. Drude svunco s blakami tež ešte raz nevedra rímania a samo krupy vedra rio vysša a to šopši maximálne 22 stopniach.
0: A tu je Bobkat, vytvoje rozmierie na drohách všetko dere beží, jenož bőskáč tunstý na A4, na smier Drežany, Vúžica, mies Drežanami, nebo miestom a Drežany Hellerau. Tu už vám dobrý start do prvního šulského dňa, do nového týdenia s Bettinou a Jakubom.
1: Serbský rozvoz.
0: A ze skupinu Holasky. Ejo, 4 po napodživečiche.

0: Spiva Lisa Jakstedt, Sibyl Ginadzewicz, hej avun. Je litmaštu, kiš je viacere generácie modosnych tak vobljivovav, kajš Achim Brankač, krodžene 21. augusta, džiat na čisto 26, či tak svečime nekotrých dňach jeho stote posmiatne národnine a Simon Heduška je nám čera vopširne vo jeho živeniu a skutkovaniu povedal a k tomu je so rozmovial z Rezu Šinovej, niedešej direktorku Serbského gymnázia Budešine, kiš je Achima Brankačka ze šelakých stron zeznava. Tu je krotký vúrisk. Čerošeho vúsevania.
1: Skoro 5 let česatko steješe Achim Brankač pred Radvorským korom Meja. Džiatna često je na 50, je on dirigentský kiješ kvot Jurija Vinaria pšeuzau, a si on hač do leta džiatna često 98 zdržal. Jako dirigent je Brankač kvedžal, kotre metóde ma pola dorosčených vúživač, zobe pravje vysoku kvalitu skora čerpač mou.
2: Von ihr wieder so wie und das so eine Stadtspitz für mich so ein Derby Krutebot alle von ihr Schätze bei meinem Satzo da und ich potom drode da gebrei und ja wem so ich über Mutschni so ich über zu den Jolly a nicke ich zum Schindet zu dwe aber dwe a Bodine na das Wutschwanie no hey da we ja wo ja we posat kutzele wische ja nur Rolorauer
1: Prai Risa Schinoa gische tede Kurier Spewawa. Skoro runočasnie je Brankač ktež kôr prinie serbske kultúrne brigády, jako dirigent pšeuzau. Džiatna čisto cia 50, jako by brigáda runie hakle 4 leta stará. A potom hač to džiatna čisto 88.
2: A když je on stav pred brigádu, no hej, vôd je bo krúte, dorazne, ale vôd je tež, když sú potom v úprave boli, no, tam je on s tými holcami šosob učinil, so z nimi meril a tak. Also tam je on upravdil hinaš jen poradne čovjeski bača tým šulerem namakal, abo meu a šulere tež jemu.
1: Jedna z viele zaslužbu Achima Brankačka by, zo je so stajne o to staral, zo so korove spivy tež naravaja a vusivaja. Šako bych u jemu nimo spivania, tež so dale vúvivať se techniske možnosti vedome.
2: Und ihr sam aktivne schak narrechau rozwas abo stüche bo so do bis so da hat da hat da bis so narawat napsi kwa dübische potreba kirlusche narawat no hai ja wem das mo mo wiederbroschit sach narawali we kapauze we rojenche dokisch bische potreba atak hai wenn ihr video und potrebu abo jesi dau preich so je da da hat da ja treba a pa nun to tischinio. Pani on to opravdu aktivne sam organizoval, zo môže sa vestovice narovať.
1: Hišče dženca čerpaja tak rozvosovnice, korovi dirigenča a vúčerio, ale tež serbsce vedomostnice a staviznario z toho, štož je Achim Brankač za čas svojho živenia stvoril abo nastajil.
0: Spíšali sme vúresk čeroša nedženého vúsovania k Achimi Brankačky, skvádnostne jeho z totých posmiatných náronín a tež túto vúsovanie namakače sa vie tež naši app MDR Serbie a jako podcast MDR Sounds a piatk 21. augusta ste potom do Radvoria vítani pri tamnejšej starej cirkvičce je sa voponienská alebo ponovená voponienská táfla v odkryje Kormeja Přeproša a tiež nedom nešto na česť dovoletného dirigenta Kora zaspieva. Piatk, pečich to budže Radvorium.

robił zase domoj, a domaš tu tam stej? Moja žona s hadrišťom a susod polanej. Činil, kajž nebych bobil vuladav, dživa pak so žno, če odla.

0: tam home office so sit up potom jewech ich prine kukanje prina konferenza doto pak je na kujže pat hišče čas za naše
1: nabožne svoa
0: kišma dženca rano Anna Maria Zahonova ze serbskih Baslic.
2: Lubi při posluchario. Dzieci rade eksperimentiruja a nauknu spěšně z přikvada do rozčenych. Jeli su so při jedži najedli, uspěšně

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. Ой, я ваш Жишик Себастов.
1: Jo, závěště, što už o narské ktere zvěrětko abo zvěrětka žínca ve srdíšču stoje ľuži žije v našom fériovém programě, ga mžeš se kůžde žín na zvěrětce čojenko jaseliš. Žínca pytaju nejlepšego skokarja abo nejlepšu skokarku.
2: Žabka a naupická. Z čo to teke už o slyšali, ľube žíši, až z tej žabka a naupická Gano chapiałej se grakasz? Gano jo to było, aż o żabka Żaklin sza zibata, ale we to kradu głosnie riagała. Naupicka na din pak jo rozburzona skokała wet jednego boma k drugiemu, a jo cało hołała swojo. A przy tom gaz tej krzywy Jan

0: Zvěstčíš, která ved něj je šikovnější.
1: Ej, naopická, Nadín, kvák. Já přeskocím ryku, která je metr široká. To ty, Nikula, neumíš, kvák.
2: Co ty, Pepšavem, se myslíš, kto ty jsi? Přes takou řecku já to zeušem neopytajom. Mejo upomínanie se zachopijo pla 3 metry úsokeje palmy. He, víš ty z celého, kak úsoko to jo? 3 metry?
1: Jo, snáš, kvák, tak úsoko. Na, daš gajo, a co? Ty... Tak a tak, Jano, z palmy, dovoj skokáš. Já pak skokám gerjej, kvák.
2: No? Ha, ach toga groni, až já to njamežam, ha?
1: Na, já to gronim, kvák. Snaž mi njen to pokažoš, až to tola njamežoš. Já minim, na palmu gerjej skecíš.
2: A kak já to mežam?
0: A nebelic princesna rovno na tom dňu svojego pesova do sveta pesova, aby pýtal nejlepšego skokaria całego kráľovstva, to by se naopická a žabka snaž niento hešči ve vosach mili.
3: Lúbše lúže našo kráľovstva, pýtam na ruku našej rynej princesne Agnídy nejlepšího skokaria našeho kráľovstva. Moc se vie, až myže to teke byš nejlepša skokárka. To pak skeri nebužo. Ale daš jo a co? Připovišťo se ganet žínca uši pla princesne. A neskomuščo se.
1: Co je ven groniu?
2: Princesna sebe žice až přížom na grot, aby svoje zamežnosti dopokazala. Ven napýta toho, kytareš mežo nejúšej skokáš. A to, ka som ja.
1: To si ty myslíš, kvák. Pepšave mežeš ne doma vestaš. Ja som nejlepša.
2: A nie, ním to se južo zase negrakaj. Pejžo mi tam zgromadne. Daš princesna rozužijo, ktera znaju jo ta lepša.
1: No, gaš mieniš, kvák.
0: A južo ste žabka a naupická nachvatky lípavej na grot. Žabka jo byla malsnejša.
1: Jo, ľuba princesna, ja som nejlepša žabka, gledaj, kvák, ja mežom nejvúše skeciš.
0: A žabka jo napšaudu skeciva tak husoko a daloko, ako hešči žedne v svojom živeniu. Princesna jo byla južo zagrieta a jo žabce ze svojima rúckoma přiklaskovala.
2: A nin to ja... Cestčona princesna, ja skokam nejlubej z nejúšich bomu.
0: A huj, jo naupická byla na nejúšej palmie, ktorá šo stojala kráľovskej zagrože. Zvierťa na palmie jo je petom tola nikaké pyšné balo bylo na zadorie. Mežo byš a šo mali princ balo na palmu chyšil.
2: Žimi je drogi, ty naduak. Tým princesne dopokázaš, až som nejlepša.
0: Balo pak na opiecu riec zazdaš im nejo rozmielo. Togotla ja naupická na dín ze všejo mecu kopnula do bala. Balo jo padnulo na zemiu. Jo pak zase skecivo do povieča, jo padnulo vetnova na zemiu a jo hešči 3-4 razy skecivo do povieča. Princesna jo byla zagrieta ved bala a jo pestajiva, až jo balo ubežovanie dobylo.
1: Kvák, taká spežuna naduta kula jo dobyla. Ha, predstav sebe to.
2: Princesna ga njama razka pičički zdaša ved napšavdu dobrých skokarkách.
0: Barcajúce a mienajúce ste žabka a naupická se perávaj domoj. Prinzessna pak jo ninto kužde žen grała s tym pyšnym balom. A cora zajčaga som vižel na našej droze, kak ta małe žočko teke s balom grajo. A vieršo mi je na slovo, ľubežiši. To žočko jo ugledalo hejnak ta princesna z kráľovského groda. Pičku drešekne žiši ugledajú ako prince a princesne, gaž tak riedne grajú.
4: Jo šuknem žabkam, naupickam abo princesnam vam, ľubežiši, žicim riedne fyriu žen, mišo se derja až to večego.
5: Raz, dva, či!

0: Nento máme bežko tužnú povesť za vás. Spomíname na Heidi Hanstein z Barbova. Mária Ilikovská-Winklová jo nekolog přigotovala.
1: Což ta povesť je o tých barbovských předčesla. Heide Marie Hanstein jo 2. augusta toho leta nezjapky umriela v starstve 70 let. Ved małego jo kšiła już obšecej bež gejcovka za žiši. A ako žišica gejcovka v mieste, jo teke statkovala do kenca svojego živenia s velikejú ľubošťu a přichylnošťu. Za tú angažirovanosť jo dostala ved mnohých familiou veliku žekovnošť a připeznaše. Teke v Barbuce jo se zela pšecej, žiň a noc, cas za žiši, gaž su ju trebali. Ale rovno tak za to serske jo bila na šaký part aktívna. A to jo prigovalo jeje živenie. Narožila jo se v Baršču v Nuakojc familii 1. decembra 1955. Krotký cas jo hejžila na šulu v Barbuce. Potom jo uhejžila serskú rozšírenú ušu šulu a 1974 tam ved položila abitúru. V šuli jo rada drugim pomegala. Jo bila všecej spúšťobná a drugim napšešivo přijašelná. Rada jo pejedala serski, ale teke muzicirovala, tak jo napríklad grala na akordeone ve uknikojskem orkestre plábe na Niekele a doma jo grala klavier. Ved małego jo miela Heide Marie Hanstein veliku učobu za sasku riec a kulturu. Nicjanovena sama jo kšakim gežbam rada hejžila burska, ale tu ľubošť a gjardošť jo dala teke svojim žišam a enkel žišam dalej. Kradudujki cas jo se angažirovala ako předsedarka domovinskeje kupky v Barbuce a jo zastupovala a podpierala zájmy serských vejsanariov. Tike peždej ako cuonk kupky jo se tam nadalej angažirovala a sobu ugetovala šake zariadovania. Přitom jo se všecej starala ve to, aby barbucké žiši byli na vejsných zariadovaniach v serskej drastvie. Taku ju obchúvame vzpomnešiu.
0: Za jej wielebecne, empatyczne a peniżne statkowanie w Šichem sme jej žikone. Wspominamy na Heide Marie Hanstein z Češčovnosťu. Nekrolog jo napisała a pejedava Maria Ilikovská-Winklerová.

0: Žnione cas jo vedolni bužice cas kokoto a sobe tu suvapali kokota ve rogozne štorobicach mišče a ve ochoze. Do ochoze jo su uperava Maria Ilikovska-Winklerova.
1: Anče Lenické šlodari a oblika bursku drastvu juž obejnych let.
2: Ja som 6 čočo oblikaja. To cynim južo 4 a 2 za čalet. Te žoča su šikne z ochoze.
1: Teke leto sa jo miłaš pupounu. Sveju žoku jo sama oblikala se vie.
3: Mi se groni Sofia, ja som z ochoze. Moja mama jo ta šlodarka a vena mi je oblika. Ja slušam njen to dom ložine. Ja som 16 le stara a se jaselim, teke džinsa nareja. Mi se groni Luna a som 15 let stara. Ja bydlím v ochoze. A kom ložina, sunim prietne raz sobu. Trasvu mam vod Lenické. Vena jo mje oblikala.
1: Jeje 23-letný syn Tobias jo přijel zasej na łapanie kokota.
4: Ja nie bydlím južo per let v ochoze. Ja bydlím v Lipsku. Ja tam studiruju. Ale gaž su te serbske naugi. Ho vejse, jo. Pön som radpötla.
1: Za sodu deku jo maš vjezała strusacki, a za głowu Kenia viła kvišonkovu pyšnjenku. Take pyšnotki su ve ohozi tradicija. Na enkelsina a enkeljuku jo Walter Rizojc Gjardi.
5: Ja mam riki frejdu, gaž obaj Tobias den rejtujo, a Sofia jo pönu serbsko obljacu na rinje.
6: Myslíš se, až ten Tobias eventuálně lapio něco ve toho kokotem?
5: Ten opetá jo do.
1: Možina jo se zmakala sli z cerkvě a tam su se při muzice per raz obvěrtali.
7: Jo, ja som přece pötla ve ochoze, ja ľúbujem toho, ale jedno jo veliešu přece tak šopve, ale ja se vjaselím z žinca veľgin mocne na ten kokot.
1: Jo se jaseliva Iben Lotric. Ve kokota jo se sobu staral možinský viednik Lorenz Krause.
8: Dobre, že žinca my sme vesm Götze, zredne Kenje a mlode žoče rednych drastva. Kenje šikne jo ve ochoze, ale ten jaden kon jo struja. Šikne gelce si ochoske, jo.
6: Ach, to bužo ten kral.
8: O, ja neviem. Snáš Kimi, abo Alex.
6: Abo vy?
8: O, ne, ja žinca nic.
1: Ved cerkvie su penšignuli spicanskeju dujarskeju kapału na sportnišču.
8: Jelem jacela.
1: Fricovoj to nie jok się nic przepaść.
9: Kokot ochozuje jan wielki uszk, a wysepne pyry za te burajo byli, tam lożino stekie gotują sobu, wiele se przygotują tomu świeżinoju, pisze a jeza, a konie, a wielgin, wielgin se mi spodoba, aż wysym, a to zaszcze żucie budu u wysaskie drastwie sobu gotować, a na to są jak jardy.
1: Na sportniściu jo se już najszło dość geści, a wejsanariu.
10: Ja z Lodna, durstig.
6: Ja, durstig, jo, lacni, abo kak to groni mi lubi serske.
11: Jo, nam se co piš, a ješnicu, co my teke ješ.
6: Ale ty maš jožo nieco ve guašku.
11: Jo, a to jo, ja přece pijom alkoholfraj.
1: Tyke Romy Ruf zagronita za serske pšašania okrejsa z Privianisa jo přichvatala.
6: Privatnie abo służbnie?
2: Ja som žinca privatnie, o. Ja som přece rada ochoze, o jo přece lustne, a jo, to mi veľkým spodoba, a teke moja přijašelka jo podla.
1: Ohovské žiučka sú pebitovali tykaňc kafejoju.
12: Ten tykaňc sú pjaki naše mamy, a my předávame.
1: Pieš ved tých vesem rejtariu jo ve zachadných litách bylo južo na najmieniej raz kral. Tak nie jo dujko trało, aż jo Alex Mieliš vetriu kokotoju gu. A krotko za tym jo kšidło pepadnu Kimi Arendts. Łoni jo był wen priedny kral, tylko wen jo musał zarejować ze żółciami. A tylko Bruno Wilan, trzeci kral, nie jo dał psiglidariam, a żółciam dujko cakaś. Při tak usokých temperaturách jo to bylo za rejtarjou a Kenje za věrno upomínanie.
4: Jo, to jo byl napínajúce. Jo, šopo, velgin.
2: To jo mi velgin, kde je spodobalo. My máme něco král ovoce a gledáme raz, jak to bůžu tam pla super kokože.
7: To jo žínce tak, ako přece, tak rétne byl. A já jsem tak vjasová. Něn to můžeme skeňc nesvěšíš. To jo rétne žín byl.
1: Moderatora Christopher Hugler a Dominik Krütel stej se učikovali šiknym rejtariam a tým, ak su svižin sobu ugetovali. A šikne su se zgromadne švirnuli do reje. A njen? A kjoto vašnja su sebi krale rejujuci ze zavjezanima vecima uapili svoje kralovki.

0: RBB Srpski program Povijesti
1: Usledki menšinového zmakania modostných v zachadného tyženia sú nieto znáte. Nízke pvažizne na polských tankovaniščach vábie šoféry do našeho susedného kraja a v tvarským úberku Amta Pícňo majú víče viele obzamknúš. Co dokradne, to svišu šo nieto v našich aktuálnych povesťach. Pri mikrofóne je Diana Šicová. Dobrý žen. Zmakanje młodych zastupników menšinu nimskeje a povedarjo plat Josep Pietk we Barlinju zakońcyło. Jadna z čo młodostnych Josep obžiliło mjaze nimi jadna osoba z Dolneje Łužice a jadn Gornoserb. Po mjazobnym zeznawanju a informacjach o situacji možinskich menšinowych zvězkov sú obžilniki projekty uvijali a prezentaciju svojskich projektov napřešivo pieniezy davarjam zvúcovali. Zata a podzajčno frizijske młodostne žice se jich danu frizijsku rec ako šulski předmjat. Dańske młodostne kšemiješ pšavidvone zmakanja za povedanje dańščiny. Serbe sú se žiceli serske podtitule v nímskych televíznych ústčivanjach. Ako jo sobu organizatorka Karolin Renner vod menšinového sekretariata poveževa, kšie mode cvonky menšinu a povedarie plat se v přichože pšavidvonje zmakaš. Dva raza oplieto online a raz oplieto vosobinski. A teke s europskim možinskim menšinovým zvieskom jen, kšie v přichože ústče gromadu ževaš. V Janšolcach a okolinje se momentánje viele tvári. Togodla zmaka se teke tvarský úberk Amta Pícňo víče v Janšolcach na posieženie. Uvijanský koncept za užívanie krajiny negajšneje Janšolskeje brunicoveje jamy stoj na dňovnym poreže a aktuálny stav plánovaných tvarských napšavov v Janšolcach. Úberk zmaka se v sportlarskom domje a jo zjavne. Ved žincajšnego muse šoféry eventuálne zase dlejpší polské granice cakaš. Nízke pvažizne na polských tankovaniščach vábie do susedného kraja. Či a 20% danky pvaše konzumente normálne v Polske za benzín. Polské knižastvo jo toštu sajšbu nachylne ponižuva na 8%. Přidatne postajio polský energiový minister kúšte žien maximálnu pvažiznu za gönitvo. S takým bužoty diesel a benzín jadnab 3,2 centu na liter tunie. Polské knižarstvo, co s tým lúži podpirovaš akses prózny novroše. Po takém pváši tošto poniženie danko hýšči až do końca augusta, końc polských ferio. Podobnú napšavu sú mieli v Polské teke južo końc junia. A dalšnú povesť vod obchada máme. Vod srjode až do sriež septembra prevedú se v Borkovach tvarské živa na droze druga kolonia, mjaze žišecim hospicom Pusteblume a Naunsdorfskej droze a na podponocnej droze mjaze v okolicu a Bievo-Gorjanskeju drogu. Povierch drogi se na obyma drogoma uporežajo. Živa majú se přece jano na jadnom boce ukbaš. Togodla nebúžo žedno pône zastajenie drebne.
0: Jadro.
1: Obmrocone nebio a temperatúre okovo 20 do 22 stopňov. Goru celieše mauku pauzu getujo u nás. Teke desčuvaš mežo se tam a sem žinca planás v Dolnej Łužice. Víčeša v autora jo teke obmrocona vestanjo pak nepevej sucha. Vodpodňa a vjadzor mežo se víče zase desčuvaš plajano živeš nás čo do 21 stopňov. A teke srjodu dej mokše vrduvaš, potakem njedejme v přiducich dňach předešnik doma lažece vestaš.

0: Tež jenžeske spěvy mám přijotované, tak slyši, čem je s druhým Hips Don't Lie, světoznatý zpěvaky Shakira. A když již o junu přišel, jak jich řečal jsme, tež na francouzský titul Allons en danse smyče so vjeselič. Ale netko najprv do junu pravý serbský klasiker, tu je Petunia Mirčina Veclicha. Dajte si ljubič a vjele uspěcha při bičovaniu.
1: Zadkula.
2: Šo tam na?
3: Je vo studve. Memory. Memory.
4: Memory ru minuja. Rinju kapku zbiham ja. Gdje dve je druhu na dindu? Zaskovani petuniju.

Aj u nás sme hižo trošku uodnočili našu letušu beach túru a to ládajú na naše mota, kýž sme si lieca přemyslili. A vokleci sú sa v tudi akcii přesáčili smieča potekým všichodne leto pre ňu stáciu uodovač. U nie tak, kež lieca hižo, tam by lieca moto trikol. Opravdu krásne vedro, tam v oklecach, mejach, my v osomnáče mústvoje sa při tutej stácii přizivivo. 200 ľudí nemale a živa miešenca je sa přesadživa. Potom sme dále jeli konželu na to do Ralbíc pod motom 1990 leta. Tam bych my prvný raz vukniovaní při horcem vedre a při cool atmosférie a tiež dvě top rajniši tam stajne maja v Ralbícach. Potom sme si dojeli do Nebelčic, tam by hoj trošku pancate vedro. Sia myslu tež jedna příčina za to, zomiav my jenojš v bazokách cínače mústvo. A potom koniecach tež je so dešťovalo bohužel pošitko nielica s vedrom, správne pejne nesme také zbožomili, tež dežďenca tu onládame. So dešťuje bohužel ižo celú kvílu, ale za to je ta hala tu Mivočica vizor perfektná a tež koniecach tam mejachu brožňu, tež môžachu so šice hoj stupič a očaknič duniš by dešť nimo. Ve otruje potom by zase riane vedro, ze 16 mústvami a opravdže aj tojšto ľudími tež zviesky, hune tak v Radvoriu potom, tam miachme zase pancat vedro, ale zajímavé kobuky sme tam na každý pád vúľadali, tež Koščicach, 15 mústvo, hune tak kulovie, 20 mústvo, týdžen na to, opravdže tojšto mústvo, každý týdžen, 20 je šako tež maximálna ličba. A potom posledný týden by to opravdu perfektné zakončenie Roženče, ešte raz 20 mústvami. Tež s ranným vedrom a opravdu najviac ľudími. Lieca v jednej stácii, viacač cista, tam na každý pád pichu, vyzo sa to češko trochuje. Tež dženca tu v Mivočicach, zmieme niečo nešto okolo 300-400, ja myslím, ale ja som opravdu úplne v trochovaniu. To robíme potom raz přeličiť. Na každý pád fazit, opravdu jara deri rádžena, letuša, beach tura 2026.

so trenja ra štvorčfinálu zajíva. V tutej rie nastupite na rajništu jeden Zambuka ostal s potekým zakytova titula Přečivo Petra Kluče a na druhém boku na rajništu 2 raje serbská raketa Přečivo Bobkec Svojbie potekým jarasilné celky Haj a Mústvo Haj a Malinovky stejte runie tak v štvorčfinálu to potom nedom seda tuta partia a SMM Přečivo Jesačom tež nastupia v štvorčfinálu. Tak, so je skupinská fáza netko nimo, ale kajž sem hižo rozkvat, máme tutun aj voplubovanú Lucky Loser Challenge, taj so Loni Jara dere přiuzava. A prvný džel tutie challenge bie, so dobiahu mústva do turniera při přizeveniu ľudom jeden tip od teda, čkotr tým dobuče skupinské fáze přerizne najviace dobku a keľko. A čím dokladnýšo ste typovali, čím viace dobku, púčuje v prvným džilu tutie challenge na váš konto, na konto tutých aj 12 mústvo, kocíš so nešcú môli za kaunú fázu kvalifikovať. Po přičenom spive potom naša Ježbeta tu pilne liči a spýta šitko tu práve uodnočiť. Po přičenom spive potom zoniče, štuje v prvnom dželu tutej challenge najviace dobku na romadžiu.

0: Zad kula.
1: Kuždu ponžedu.
2: Prvnje kopalske mústvo Sokova Ralbice Hoki je piatk večer v Kruščicach serbski derby ve okresnej Vyšej Lize z 3-0 přečivo prvnjemu mústvu športovej jednotky Kruščice dobylo. Rota celých u druhým počasu Niklas Schneider, Aleksandr Wauda a Richard Schneider. Ruk zazběhy do nové sezóny v teritoriu západovužického kopalského zvězka by nímale 500 přiladovarjov vidžalo. Kmenský derby klasu níže v okresnej Lize mjez koparjemi z Minakava a Radvoria by so 2-2 skončil, hru Minakale by 150 přiladovarjov vidžalo. Přepytovanje po vorožení budyského tvorstva Divine Jane přes trie pravicarskú skupinu januáre 2025 je so bez úsledka zakončivo. Kajž státne rečníctvo ze Zorielca z Džili nesú so žani vobdželení skučičelio zvěstčič moli, tež nadpad na osoby před budyským modinským klubom Kurti júliu 2024 so dále nepřepytuje. Tež tam nesú moli žanych skučičelio úsledžič, při nadpadže před 2 letoma je pozdatne pravicarská skupina 2 osoby zraniva. Serbská vyša šula ve Worklecach zahají s novým šulským letom pilotovú fázu za nový koncept vuknenia. Šulerky a šulerio maja přichodže bude samostatne dživač a so při vukneniu bude sami organizovač, tež vopkát s médiami maja trénovač, mimo toho zmeja kužde štvorč leta kuždom letniku čežiščo, s kotrýmž so vo sebe zabieraja. Co by so to od časa sem rádživo, so 2 hodiny od 10 menšinou skruča, direktorka Diana Šočina praji na naprašovanie, so reaguja s tým na vúžadania dženstnišieho časa a nádžija so s novým novoriadovaniom dječi lepie vuknú a si tež same lepie pomáč vedia. Štonače mladých ľudí z Hornie Vúžice je so obdelilo na letušej akadémii komorno-hučbného svedenia Hornia Vúžica. Miachu 4 dny vúčbu bola uznamných docentov, mes akademistami bieštaj Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmarec z Kašec. Wobaj wobytataj budyski serbski gymnázii. Kurs za mlade hudžbne talente narodže v Rodzišču naviedowaše čelist profesor Nils Mönkemeyer. Nazvučovanú komornú hudžbu predstajichu mladí hudžbnice nedelu s koncertom cirkvi v Barče.
0: Zadkula.
3: Ach, ale, što máš tyžence o čo všetí,
4: Žence, pondela.
3: To dala vy za jednojš?
4: Zadkula, bitch.

0: Zátkula.
1: Naš teda hevač.
2: Naš krásne Zátkula Beach spýta bie a do toho sme slyšeli naše neuste zevste s dýbkom dževečích, kež přeco miestom sme potajky im hižo druhej hodžine našeho dženstní show Vusovania a viezo sme dále Miłoczycach live. Při vôľkým finálu našej Beach Volleyballové tóre 2026. Turnier je miestom horcej fáze a blížime so přeco dále napiatému finále, prvný pofinále, tu hižo bieží, potajky im aj potom rávo cečemiestno a finále ište pobrachujte. Naša Lucky Loser Challenge ta tež ište dále bieží, to môžu netko ište riec, so po přichodnom spevie potom pokročujeme s druhým dželom, prvný džel tunšte so tu ište uodnočí a potom so zetkame v předrumie tak riec tu tej Jichanskej hale, tu ste tej rajnišči a potom tam je předrum a tam so potom stajne jeden rajer od všetkých mústvov, kýž nesú se do kaónie fáze aj moli uvojovač, se tam, also so kvalifikovač. Všetci so potom tam prítku zetkajú, so bychme našu challenge dále moli činiť a potom Lucky Losera bôže tež mytovač. Ale viezo tež druhej hodince dále super hudba seda, za tutun je dále náš Franz zamojte.
3: Tež ja vítam vás do druhej a s tým poslednej hodine Zátkula Beach Toure 2026. Abo pro hudžbu sem so hižo postaral. Janka Hanka zaspieva z nového albuma Vokomiki spiev Zabudené.

vide holi, kaž po Božej voli. Spivahu a čivahu, dručku, že stav im boli. Spokojeni ľuďo, po krajine buďo. To mi zna a to mi zna nešuďom. To mi zna je jednož tam, kde šasté nepřebyvám. Naše lese, naše hona, našu rolu vostarám. Slunca skáča a saku a džuvam, džuvam v obsanie. Znáno mača, džedom boku, svoj bešitko v osanie. Na rodnom našom statoku, z vútroby on ľubujú. Skýča moje svoj bezkou, statok generáciou. Tule statok zbožal sa i cibi tu ze svíru. Kupo svojich vodcov, haj, džonyš moci stavách sú. Čišinský je spilov, kvalieše si kraj. Nespoci je dživov, statok buďže raj. Haj, donišem nemoci, cieťa či on zač. Přikranu sa noci.

0: mjesto běží tu v Miočicach náš vůlký finále. Serbská raketa nastupí přečivo mústvě Malinovky. Tura je sonetko první raz na dybky po takým dvojce hač do pjatnače a jeli dobí so hišče rozsudžaca cejča sačbarač potom hišče raz hač do pjatnače po takým best of three. Naš finále tu so kaž prajene ke konci a s tým tež poušitkone naša beach tura leca doromad 10 razov sme so zetkali zromadne volejbul rali a so skadžovali telko stáciu nie sme ženia šemieli a nie zmiejeme tež viac. Naša Helena je ešte raz vročo zladovala a so vás prašava, že da je so vám cukone najlepie ľubivo.
1: Kulo, dokáž ja tam blízko ši budím, ha tam jen kúpač, a to bude einfach rene.
2: Ja ufraja definitívne vokľad, dokáž sme to ako klubu otovali, ha to by co zima, ha jako započal, kde vo tej cohe zátkulatúre, o som mi tam jara ľubio, to by prajča atmosféra by jara fajn.
3: Moja najľubšia stácia na letuši biču robí kulo, dokáž sa jen tam u kúpač, ha tam ješ jetzt rene.
4: Što by leca, čo je najľubšia stácia? Votro, dokáž tam je sa jara der rauho, ha ještio svojo.
5: Moja najľubšia stácia by Ralbi, dokáž by tam jednore příjemné vedro a jenom může s veľa ľudí mi tam rečet, když jen znau.
6: Aj, also naša najľubšia stácia by na kúže pátnik, ja tu netečem ve Roženče, jo sú jara veľa ľudí, a tete ješ, a te píčo, jo, te jara dera činené a jara gut organizované.
7: Also, ja prajem tej Rožan, dokáž ho tajký nával a také ľudí, čo super svoji, cí rejniš, čo sa mám jene za zára, čo super, lepe nejde.
0: Dobro, takým bych u vaše minenia k šelakovým stáciám byl mineniu dveju a po mesaca pošitku nemôžeš rieť tiež lica zase jara luštna a riana bičtúra na tuto miestne hižo raz celé útromne džak na ušie odpovedné modžinské kluby za super organizáciu a z celá viezo na serbskú modžinu vulky džak je rene vidieť, kak dere so bičtúra přiúza a tiež lieto opäť to hišče rozče. Ja môžu so do hišče dopomínať, ako som ja pred ním, ale 10 letami bola zátkule započínal. To my jachme 5 do 6 stáciou vnuknice při Baráce miestu im ze 6 mústvami. To by tiež rene, bo to žána rieč, ale když vidíš, kakú dimenziu to mieste má, jara kúl, vysče, vôpravde super.

Seča, Seča, rozsudná, sačba, sotúra je znova snadné, stav 4-4, vône Malinovky urunali, dokéž je bul tu horeka na, hej, na drevo přišel, to je vizor, tuž stajnete užadanie, Bobkec, Jichanskej hali, tu máme verch, tu nie je převysoký, tak zo drbia som musela tu tiež trošku na to připodobniť, potom trošku nišo přistajeť, tiež přiúzača dobia, opravde, jara čiste byč, dokéž ševak, kež kec bul so dotkne je vercha, potom so odfizda, 5-4 za serbskú raketu, Matej Kobov přiúza, Diana přistají a silný nadbier, ale přiúzate, respektíve direktne aso preky, trošku daleko přistajne do bloka, protože tam a sem stajne a potom sú Malinovky z Božovny, môža urunač, 5-5 a Josef Krauc s nadokom. Levica, tiež niečo osobité v volejbulu, je to to za přistají. Nadbie, dosaka, Kilian Sisch, tu, aj, nie pravie, trichjubul, dosaka, 6-5 za Malinovky. Josef Krauc znova. Ale předaloko, Rune ište tak, uladal a ruce ročo ščanu, Tiberius, statnik, tobie, Matinuk, netko, 6-5, Matinuk z nadokom. 6-6, pravie. Nadok dosaka, 7-6, na tuto miestne ižo raz Vulky Jack, šako so naše vysovanie ke konci kila. Na Bobkec svojbu a šitkých, ký sú tu koho, dokoho, okoho Bobkec Jichanskej hale tu šitko spřihotovali a nám tiež lieca zase naš Vulky finále tu zmožnili, šo zase perfektne tu tiež svieca. A netko môža som Malinovky trošku odsadžiť. Dvajdotka je předskoka 8-6. Jana nadávkom od Horeka. Nie, Antoni Rebe to je, vodajče. Jana aj na tamnom boku. 7-8. Kilian Cíš, Mabul, spříhodované za nadávk. Dosredža. Přiúzate od Josefa Krauca, nic ideálne, tak zrobí so od Horeka preký rač s normálnym přírodom a potom opravde silný nadbier Tadej Krečmar sreč bloka preký 8-8 tu stej netko skrotkajša s húčbu a potom smieme tu nadžiomne live do večeria. Hej, slyšeč a skrotký interview ešte. I get those goosebumps every time.